0: šla po sodbách věka i našich dní zdrevněně. I národ stal poslaven bogošno pomrajeně.
1: Ready to face the music?